0: Express FM.
1: Express FM.
2: Баха, баха, баха. Odpuste, slečno, ale takhle by to teda nešlo. Dík za drinka to všechno chápu, jen se koukat je fakt peklo. Jenže takhle blízko mi zase začíná být nízko, trochu těsno, víte co?

0: Možná jsem moc, ale ty jsi nejvíc.
1: Jo.
0: Můžem si zavolat, ale musím tě varovat. Jsem taky jenom chlap a nedám se moc tvarovat. Možná jsem moc, ale ty jsi nejvíc. Ha.

ten lesínťák si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Pak ležel 30 let pod postelí, nemyslím tátu, ale lesínťák, vole, dospělý. Že jsme si mysleli často, že kluci nebrečej, říkají rodiče dětem s láskou. Nasoukaný ve stanu na sklonku léta s bráchou, nám zrezli první.

Jelí. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud. Tenhle synťák kdysi koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Doufám, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Teďka myslím svýho tátu, nemyslím synťáka.

0: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Novinka. Express FM.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podrží.

Express FM.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
4: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
10: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Express FM. Hudba.

0: boku nebo na zádech. Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Express. Music first. Express FM.

7 minut po 10. hodině dopolední je tady 23. srpen, s ním začátek mého víkendového vysílání, tedy toho nedělního samozřejmě. Já jsem Radek a zdravím všechny naše posluchače, kteří si takhle brzo v neděli Express naladili. Tady je Phoebe Bridgers a její čerstvá věc Lost Boys z její čerstvé desky, která vyšla v pátek.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8. Oh.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Tohle novinka ve vysílání Expressu, Carlita a Sophie Tucker, Manhattan, tedy řeč je o jednom z těch unikátních míst na světě, konkrétně o ostrově v New Yorku. Ladíte Express FM, za námi muzika, třeba Roosevelt, spoustu jiných, ale to, co nás čeká teprve, to je třeba Bakar, Deutsche, YouTube a nebo váš hudební tip, který můžete posílat na 602 604 903. Tohle je Sombr, My Body Isn't Ready.

0: 23. srpen je krom dne, kdy slaví Sandry svoje jmeniny, taky den Mezinárodní den levných letenek, Mezinárodní den plachtění, což možná můžeme spojit do jednoho dne. Kubánské sendviče mají svůj den. Popravdě netuším, co v takovém kubánském sendviči je, ale vzhledem k tomu, že se blíží čas oběda, tak správný čas to prozkoumat. Herec Valentino má svůj den, den slepých psů, taky zajímavý. Ale taky máme Mezinárodní den hashtagů. Když už jsme u hashtagů, tady je rubrika, která takovým hashtagem začíná.
1: Hashtag nebudu doma. Nebudu doma, vyrazím na výlet. Tahle rozkazovací věta asi nabírá na síle, jak se nám odkrajuje čas určený prázdninám. Ale výhodou výletů po Česku je, že je můžete absolvovat i během jednoho víkendu. Tentokrát vás budeme lákat do Olomouckého kraje. Kromě krajského města s krásným historickým centrem, kašnami, hradbami, katedrálu svatého Václava nebo bazilikou na svatém kopečku s oblíbenou zoo poblíž můžete zdolat Praděd, nejvyšší moravskou horu, ideální pro pěší výlet a rozhled do krajiny. Skvělým výchozím bodem je Ovčárna, Karlova studánka nebo Ramzová. Jedním z nejpohádkovějších hradů v Česku je Bouzov, známý romantickou architekturou i filmovou atmosférou. A za návštěvu určitě stojí i ruční papír na Velké Losiny, unikátní technická památka s několika set letou tradicí výroby ručního papíru. Pokud chcete objevit místo, které je skrytou perlou Olomouckého kraje, vyrazte k Rešovským vodopádům. Mezi skalami, lávkami a kaskádami říčky Huntavy vás čeká jeden z nejhezčích přírodních výletů v podhůří Jeseníku. K návštěvě láká i Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích, které připomíná, jak se žilo a hospodařilo na tradičním hanáckém gruntu. Srdcem areálu je kamíničkův grunt z roku 1876 s dochovanou obytnou i hospodářskou částí, zahradou s ovocnými stromy i historickou špaletovou stodolou. Během komentované prohlídky poznáte každodenní život na hanáckém statku v 19. a první polovině 20. století. Nechybí ukázky lidové architektury, dobového vybavení, tradičního odívání ani hospodářská zvířata. Muzeum je příjemným cílem pro rodiny s dětmi i všechny, kteří chtějí na chvíli zpomalit a zažít atmosféru staré Hané. V sobotu 29. srpna navíc areál ožije akcí Dožínky na Hané. Od 10 do 17 hodin nabídne tradiční oslavu zakončení sklizně přímo v prostředí starobylého gruntu. Odpočinout si můžete v Kolštejn Wellness centru. Nachází se v Brané, jednom z nejkouzelnějších horských městeček v Jeseníkách. Čeká vás stylové ubytování, moderní wellness a skvělá výchozí poloha pro objevování okolní přírody. Přes den můžete vystoupat na některou z horských vyhlídek, navštívit zámek a zříceninu hradu Kolštejn nebo se vydat za krásami Ramzovského sedla nebo pradědu. Po návratu vás čeká zasloužený odpočinek v bazénu, saunovém světě a vířivkách, kde načerpáte síly na další den plný zážitků. Nebudu doma na Expressu.
2: Zaujal vás Olomoucký kraj? Pak si užijete pobyt v hotelu Jana v Přerově s rozsáhlým wellness a sportovním zázemí nebo ve wellness a spa hotelu Villa Ragenhardt v Jeseníku, kde vás čeká prvotřídní odpočinek a krásná příroda Jeseníku na dosah. Více pobytů v okolí, celém Česku i dalších evropských zemích najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.

0: času.
1: Věřím tomu, že ta informace se k vám už dostala. Pokud ne, tak vám prozradím, že Rožin Murphy dorazí do Prahy v rámci afterparty, která se bude týkat Signál festivalu. Stane se tak mezi 16. a 18. říjnem. Rožin Murphy konkrétně 17. října, a to v pražském klubu Holešovickém Sasazu. Tady je dvojice Billy Barman a Ben Kristoval, Sabotáž na Expressu.

Stockholmský syndrom, dalo by se mluvit o téhle té trojici. V tomhle případě vlastně čtveřici, protože tou čtvrtou jeli Kelly, taky původem Švédka. Swedish House Mafia, tahle ta trojice, tvořená Axelem, Stevem Angelem a Sebastianem Engrosem, si dělá pěkné léto na Ibice, kde momentálně dnes od 17 hodin

budou vystupovat. Jestli i Izzly Kelly, to zjistíte sami, pokud už máte namířeno na ostrov tance a lásky. Kteráž to destinace to s budoucností nemá úplně růžové, protože úřady začínají vehementně bojovat proti tomu, aby se Ibiza vrátila do normálního života. Posloucháte Express, já jsem Radek, je 6 minut po 11. Tohle je Edison Ray Aquamarine.

0: boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Express. Music first. Express FM.

Tohle bylo 21 Pilots a Chlorine. Dneska krom jiného vystoupí v rámci koncertu různých Sanson Sample. Ten název mě připomněl, že Avalanche, se ta australská kapela, která vám teď hraje single Interstellar Love, jestli se v něčem super vyznají, pak je to samplování různé muziky. S Leonem Bridgesem tenhle ten kousek budíš důkazem. Posloucháte Express FM.

0: všetky kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Skonto nabité.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Express FM.

Tohle byl Pohled do 90. S trackem od kapely Stir & Seas, nazvaný Connected. V 90. se budeme pohybovat i v následujícím tracku, kterému bude předcházet malá vzpomínka na 30 let starou vraždu. Ta se udála v Las Vegas v roce 1996. Obětí nebyl nikdo menší než generační hiphopový talent Tupac Shakur. Nedávno, minulý týden 17. v tichosti, možná jste opravdu nezaznamenali, začal v Las Vegas proces s Duanem Keefe D. Davisem, který byl obžalován po 30 letech od spáchaného skutku z vraždy Tupaca Shakura. Jestli opravdu policie našla toho správného, to se pravděpodobně nedozvíme, protože kolem toho jsou samozřejmě velké machinace. S troškou do mlýna přišel Shook Knight, tedy někdejší Tupacův bodyguard a taky manažer, který mimochodem momentálně odpekává 32letý trest. No ale co je zajímavé z článku, který jsem se dočetl, který se právě vztahuje k 13. září 1996, kdy Tupac odešel na věčnost, tak v tom článku je popsána celkem bizární záležitost. Předtím, než byl Tupac zpopelněn, tak část jeho popela putovala k rodině, která s ním naložila po svém, jiný kraj, jiný mrav, dalo by se říct, protože část toho popela skončila v takzvaném blantu, tedy v doutníkovém listu, v tabákovém listu, a zbytek rodiny, včetně zmiňovaného impresiára Shooka Knighta, ho vykouzila. Tak pojďme si zahrát Tupaca, track How Do You Want It.

Včera jsem vedl rozhovor s někým o AI, o perspektivách různých pracovních pozic. Nikam jsme se samozřejmě nedopátrali, ale k ničemu jsme nedošli. Nicméně AI nám začíná šlapat slušně na paty a dýchat na krk, když bych to měl takhle pojmenovat, což je potvrzuje i nedávný průzkum. AI bylo detekováno jenom v měsíci červenci ve 40 případech vzniku nové hudby, konkrétně na Spotify. Tady jsou Nimino, Shaking Things Up.

Máme po obědí, 5 minut po něm, je 12 hodin, 5 minut na vrch ladíte Express FM. Radek vám přeje krásnou neděli, sluncem zalitá, tak ať nám to vydrží z hudby, tak to můžu potvrdit, že kvalita zůstává. Tady je Adela, Ain't in LA.

0: Vyrazte se slevomatem do termálů. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

Parádní zvuk téhle z té kapely v tracku The Rush Editors na Express FM 12 hodin 22 minut. Před námi někdejší nejhranější song Expressu Move Into The Sun, za kterým stojí Hugel, Emile Angel a Ultranatej. Mimochodem dnes po 17. hodině další číslo 1 vám prozradí Václav těsně před 18. v rámci Express Top.

0: Tohle byl název tracku Love Dies Young. Foo Fighters minutu po půl jedné, hladíte Express. No a před námi pohled na jinou část vysílání, než je ta, kterou právě posloucháte. Mrkneme se na ráno, kterému šéfuje dvojka Babu a Václav mezi 7 a 10. Můžete Express ráno sledovat jak živě, samozřejmě skrze rádio, tak taky přes DAB, internet a tak dále. A sledujte naše Instagramy, i tam jsou nějaký výstupy. Teď se podíváme za vysněným zaměstnáním a povoláním všech chlapců, za popeláři.
1: Pašku.
2: Budeme se bavit o výhrách. Opět, má to příběh.
1: Co vyhraju?
2: No, ty nic. Aha. Ale takhle, občas si člověk někdy vsadí, nekontroluješ ani ty čísla, někdy, pokud to máte online, tak si to můžete asi v mobilu rovnou, vám to napíše, že jste nic nevyhráli, příště to zkuste znova.
1: Ano.
2: Což je takový můj nejčastější případ, ale taky někdy prostě si vsadíte, máte ten los, ten tiket a jdete si ho zkontrolovat. A někdy se vám může stát, že vám třeba v té trafice, kde jste to sázeli, kam chodíte pravidelně, vám řeknou, ten los je nevyplatitelný. A ty vy to pochopíte jako tak, jakože, aha, tak jsem nic nevyhrál. Nakonec ten tiket zahodíte. Ale okay. Posléze zjistíte, že jste vyhrál 1 000 000 €.
1: Jo,
2: co se pak tedy...
1: Jasně, že je nevyplatitelný, protože on to tam u sebe v trafice nemá.
2: Protože logicky nemá jako 1 000 000 €, že už tam prodává cigára a občas noviny, které už tak dneska nikdo nečte.
1: Chcete to hotovosti nebo nějaký cashback, nebo jak to uděláme?
2: Chcete to v cigárech nebo tak?
1: Jo, a nebo ještě takhle, můžete si vybrat... Tak chcete koupit tuhle trafiku? A ještě bych vám musel doplatit.
2: No takže tohle se stalo. Nakonec tady jako ta žena z Apulie, tam, kde se dělá to primitivo, to víno, co máme tak jako společně si rádi.
1: Šla prostě do té trafiky, jestli mají kamerový systém, kde by to odhalili, že vyhrála.
2: No ne, oni nakonec tady našli ten popelářský vůz, který odvážel ten tiket.
1: Ne.
2: Nechali to prohledat a nakonec se našel téměř v neporušeném stavu. Ovšem ODA bude muset zaplatit to hledání. Ten plát a ty nadčasy.
1: Teď už na to má,
2: takže jí to asi pravděpodobně jako nezrujnuje.
1: Tak to měla ale velký štěstíčko. A bylo to nějaký problematický, když jí vlastně jako dovolili hledat ten tiket? A nebo jí tak jako nějak ochotně pomohli?
2: Ne, nakonec byli jako ochotní.
1: Aha, ale mohli jí klidně říct, že jako on se tady měla vyhodit na schle.
2: No.
1: A pak sami.
2: Jenom, že to by se asi domákli, že jo? Že někdo asi z těch popelářů najednou začal jezdit nějakým lepším autem. Nežli popelářským.
1: Jo, najednou zlatý náušnice vzadu. Máš nějaký nový vlasy? Jo? Mám, a co?
2: Se ptáš?
1: Jsem našel v popelnici, nechpůl.
2: No tak to je takový příběh.
1: Voplá kondicionéra, dobrý.
2: To je takový příběh jako...
1: Všechno dobře dopadlo.
2: Se šťastným koncem, tohle má happy end.
1: Je, to mám radost.

talentovaná Princess Nokia. Stejně by mě zajímalo ten původ jejího jména, alespoň té druhé části, nazvat se podle telefonu. No, proč ne? Když už jsme u telefonu a u těch značek, tak kouzlo nechtěného, tady jsou Rakeshop a jejich Apple na Expressu ve 3/4 na 1.

13 hodin 7 minut, ladíte Express, zdraví vás Radek, je neděle 20. Sandram, všechno nejlepší a tohle byl taneční kousek od producenta a DJ, který se říká Barry Can't Swim. Return to Vivo vystřídá hymnus konce 90. let kapela Verve a jejich skvělá záležitost Bittersweet Symphony z desky Urban Hymns na Expressu.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Express. Music first.
4: Express FM.

Tohle byla Olivia Rodrigo, Stupid Song. Říkal jsem si, že se s vámi podělím o informace, která se váže k 1.9, kde vystoupí v Black Jesus Prostitute. Ale já jsem si to splet, to je opravdu jenom samotný prostitut. Chtěl jsem vám zahrát prostitutes, tak tady jsou. Breaking the light of day.

0: Faz da vida viva, vas pro suno, vá. Tuski, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky,
0: flašky, kufříky. Vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Skonto na byte.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Express FM.
5: Hudba. Na prvním místě.

Tohle byly War on Drugs, Red Eyes na Expressu 8 minut po půl druhé. V Praze na Štvanici se nachází prostor, který se jmenuje Bike Jesus a tam samozřejmě můžete chodit mejdanit od podvečerních hodin až do těch ranních, ale taky se můžete zajímavým způsobem sebevzdělat. Bike Jesus totiž uvádí dva exkluzivní speciály ke komponovaným večerům na téma historie elektronické hudby. Ten první večer je nachystán na 10. září a tvůrce tohohle cyklu Rave Boy v něm představí kořeny techna, house music a to prostřednictvím audio, ale taky videoukázek a vůbec bude mluvit a nastíní takový ten subkulturní pozadí zásadních pohybů, které doprovázely vznik taneční scény, které jí předcházely a definitivně sformovaly. To znamená, že vás postupně zavede do Belgie, do Německa, taky do Spojených států, konkrétně do měst jako Chicago, Detroit a New York. Těšit se můžete tedy na hudbu raných osmdesátek i pozdních osmdesátek a raných devadesátek, které už byly definovány jako house music. Jedním z těch pionýrů house music, tak jedním z nich je i Frankie Knuckles, což byl americký DJ, producent a právě popularizátor house. Frankie Knuckles se narodil v New Yorku, v Chicagu zemřel a to před 14 lety, co by pouhý 59letý borec. Tady je ukázka jeho tvorby z roku 1987. Frankie Knuckles a single Your Love na Express FM.

0: Novinka.
1: Novinka.
0: Express FM.
2: Archives.

0: Na Jarka Ives, Georgia Smith, Get Me Down, jak jste zaregistrovali podle jinglu novinka. Nakonec, pokud jste ten single nějakým způsobem prošvihli celý, anebo se oblíbili do té míry, že ho musíte slyšet znovu, máte jedinečnou příležitost, která se opakuje jedinečně každou neděli. Po 17. hodině přijde Václav a představí vám 5 novinek a taky 10 nejhranějších singlů v rámci Express Top. Já se dostavím se svými hudebními perličkami ve 20.00 v rámci Sunday Night Cream. Loučí se Radek. Ahoj.
1: Express Filmex. Unavená pošťačka a drag queen, matka a syn. To jsou dvě ústřední postavy filmu režiséra Šimona Holého, který po uvedení v hlavní soutěži Karlovarského festivalu vstupuje do kin. Filmu Čika Čeka. V hlavních rolích se před kamerou potkali Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena vede obyčejný život venkovské poštovní doručovatelky. Dům jí padá na hlavu a samotu zahání chroupáním okurek u televize. Její úspěšný syn Lukáš, který žije ve Francii, se přijíždí naposledy rozloučit se svou nemocnou babičkou, která vysloví poslední přání. Ještě jednou vidět zpěvačku Helenu. Snaha udělat babičce radost svede matku se synem, který celou dobu skrýval, že je gay a živí se dragem dohromady. Lukáš převrátí matčin život na ruby a ukáže jí, že má šanci být znovu šťastná, i když se to obyvatelům vesnice nemusí líbit. V dalších rolích se objeví Alexandra Borbély, Alena Doláková, Jitka Schneiderová nebo Natálie Řehořová.
2: Co ta Helenka? Volala si ji?
3: Jaká Helenka?
4: Máma si usmyslela, že chci ještě jednou v životě vidět Vondráčku.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
2: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
2: Že jsi teplej.
3: Já jsem gay. Nepracuju v žádné bance. Neživím se jako drag queen.
2: Jako co?
1: A ještě je tu americká romantická komedie Na jednu noc, která sice zahraničním recenzentům příliš nevoní, ale divákům se moc líbí, a to hlavně díky chemii Moniky Barbaro a favorita na roli Jamese Bonda Keluma Tardnera. Komedie vychází ze situace, že je v Americe zakázán nemanželský sex. Tedy s výjimkou jediné noci v roce, kdy mají nesezdaní dovoleno se spustit, a to kolikrát se jim zlíbí. A právě během tohoto svátku nezávazného sexu do sebe v New Yorku narazí Owen a Ellie.
5: Everyone's in a good mood tonight.
6: Tonight is the one night a year single people are allowed to have sex.
7: To finding true love or just like a good guy. Sorry.
5: I'm Owen.
7: Allie.
5: You're not gonna believe me, but nothing you could say
8: go.
5: Would convince me to have sex with you.
7: Hey.
5: God's your God.
1: Express Filmix na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
1: Express.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Vyrazte se slevomatem do termálů. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarský dvůr CZ.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
4: Snídaně?
3: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
4: Oběd?
3: Divadlo Hibernia uvádí
5: romantický muzikál
3: Saturnin.
5: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
3: Od září 2026
5: v divadle Hibernia.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Express.
8: Music first.
7: Express FM.

time. 4 dreaming, 5 senses, 6 words. I found my treasure in.

0: vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Za dobrou českou kuchyní nemusíte jezdit daleko. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně, jen pár minut od Prahy. Skvělé jídlo, výborné pivo a příjemné prostředí pro rodinný oběd, posezení s přáteli nebo oslavy. Restaurace Pivovarský dvůr Chýně. Výlet, který chutná. Pivovarskýdvůr.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
4: Snídani?
3: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
4: Oběd?
3: Divadlo Hibernia uvádí
5: romantický muzikál
3: Saturnin.
5: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
3: Od září 2026
5: v divadle Hibernia.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
1: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
2: No já tady žít nebudu.
1: O vztazích, které nejsou jednoduché.
3: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
1: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Top. To nejlepší z Express FM.
1: Posloucháte Express FM a je tu další díl Express Top i dnešní, 34. žebříček tohoto roku, je pořádně nabušený. Vrací se britský rockový duo po dvou letech ticha, máme tu čerstvou českou spolupráci a hned dvě jména z okruhu Grammy. Ale začínáme tím nejhlučnějším návratem týdne. Royal Blood jsou zpátky po dvou letech odmlky a vracejí se pořádně nekompromisně. Ten Over Ten je první ochutnávkou z jejich páté desky Dead Company, která vyjde 13. listopadu. A je to zároveň jejich první nová hudba od alba Back to the Water Below z roku 2023. Miker a Ben Thatcher přišli do studia bez jakéhokoliv deadlineu, jen s jednoduchým cílem zjistit, co všechno se dá udělat se dvěma lidmi, 12 tóny a nekonečným množstvím možností. Album si produkovali celé sami a má znít hodně syrově, lidsky a hlavně koncertně. A zajímavost na závěr. Atmosféru Ten Over Ten prý částečně ovlivnilo i to, že se Miker v tu dobu připravoval na maraton. Vznikla z toho skladba o vytrvalosti a překonávání sebe sama. Novinku navíc doprovodí i trojice vyprodaných klubových koncertů v Británii koncem srpna.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.

0: Na desítce se s Edge of Forever drží Ten Licker a Hellslot. Skladba se v žebříčku objevila jako novinka minulý týden a hned si vydobila místo v top 10. Docela slušný start na spolupráci, kterou předchází téměř miliardu poslechů z jejich předchozího songu Because You Move Me. A druhá novinka dnešního dílu je od domácích interpretů Gufrau, kteří se spojili s Marie April. Tentokrát už nahráli třetí společnou skladbu. Po jarním dvojsinglu 9 ráno a nezvládám přichází Nechci. Marie April, vlastní jménem Marie Diviš, si letos v dubnu odnesla cenu Anděl za objev roku a jak sama přiznala, čekala, že cenu spíš dostanou kluci z Gufrau. Nechci, možná nemá tak výraznou melodii jako jejich předchozí dvě spolupráce, ale pomáhá mu velmi povedený videoklip režiséra Járy Moravce, který staví na letní atmosféře a lehké absurditě. Tady jsou Gufrau a Marie April. Nechci. Novinka číslo 2.
1: Express Top. Novinka.

0: Dneska patří ještě nedávné jedničce Peggy Goo a Ayra Starrs Woman. Klesají už na 9. místo, ale i tak jde o jednu z nejúspěšnějších spoluprací letošního léta na Express FM. Mimochodem Ayra Starr má nové samostatné album Stargirl, které se stalo druhým nejlepším debutem minulého týdne na Spotify. Třetí novinka dnešní topky patří jednomu fakt nadanému hudebníkovi R&B scény, kytaristovi kapely The Internet Steve'u Lacymu. Steve Lacy se vrací po 4 letech ticha od svého skvělého alba Gemini Rides, které přineslo hit Bad Habit. Oh Yeah je titulní skladba jeho 3. alba, které vyšlo 17. července. Je to 10-skladbová deska, kterou si sám napsal, zahrál i vyprodukoval. Podle vyjádření jde o jeho nejosobitější práci. Na albu se objevují i SZA, Erika Gbedu nebo Cecil B. Leaf. A Lacy na něm jako obvykle žánrově těká. Skladba má taky celkem raketový úspěch, za kterým stojí poslední filmový Spider-Man, kde se objevila v závěrečných titulcích.
1: Novinka Express Top.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
2: Já tady žít nebudu.
1: O vztazích, které nejsou jednoduché.
3: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
1: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky, flešky, kufříky,
4: vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
8: Snídani?
7: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
8: Oběd?
7: Divadlo Hibernia uvádí
9: romantický muzikál
7: Saturnin.
9: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
7: Od září 2026
9: v divadle Hibernia.
10: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
11: Nebudu doma na Expressu.
10: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
12: Express.
13: Express.
12: Express FM.
0: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
12: Express FM. Express.
11: Music first.

0: Ladíte Express Stop na Express FM. Na osmičce se drží Cage the Elephant z Beaches in Tennessee, jejich první novou hudbou po dvou letech. Píseň zaznamenala obrovský úspěch, když debutovala na první příčce v žebříčku Billboard Rockin' Alternative Airplay, což se v historii tohoto žebříčku povedlo teprve 6 skladbám. Čtvrtou novinku dnešního dílu přinášejí Carlita a Sophie Tucker. Manhattan je odou na New York, jak ji společně napsali italsko-turecká producentka a DJka Carlita a duo Sophie Tucker. Je to taková stylová fúze melodického house a indie dance. Sophie Tucker o ní řekli, že chtěli zachytit ten pocit, když jdete ulicemi Manhattanu se sluchátky v uších a život najednou vypadá jako film. Klip k písni natočili doslova v autě jednoho z kamarádů. Mezitím hráli se psy, popíjeli matcha latte, tedy přesně ten pocit, o kterém ta skladba je. Tady je novinka číslo 4.
1: Express Top. Novinka.

0: Sedmičku obhajují Nothing But Thieves, Baby Cool Evelyn, ukázkou z jejich chystané páté desky Stray Dogs, která vyjde 25. září. A poslední pátou novinku mají na kontě Nia Archives a Georgia Smith. Get Me Down je čtvrtým singlem z alba Emotional Junglist, kterým Nia Archives v polovině léta potvrdila pozici ženské jedničky jungle scény. Jde přitom o její vůbec první album s hostující zpěvačkou, a to je právě Georgia Smith. Obě spolu přitom už jednou spolupracovali, když Nia Archives v roce 2023 remixovala Georginu skladbu Little Things. Obě zpěvačky skladbu nedávno předvedly naživo i na londýnském festivalu All Points East.
1: Novinka Express Top.

0: Toto byla Nia Archives a Georgia Smith Get Me Down. A tím máme za sebou všech pět dnešních novinek. Royal Blood, Gufrau, Mary April, Steve Lacy, Carlita a Sophie Tucker a Nia Archives a Georgia Smith. Pro připomenutí Express Top sestavujeme čistě podle Airplaye, tedy podle toho, kolikrát se která skladba za poslední týden reálně odehrála na Express FM. Žádné hlasování ani žebříčky z internetu, jenom tvrdá data z našeho vysílání a pětice novinek, které vám do rotace přinášíme jako první. A jdeme dál do první šestky. Na ní se drží Švédsko. Švédská spolupráce Swedish House Mafia a Licky Li. Jde o vůbec první spolupráci těchto dvou švédských jmen v historii. Navíc s producentským kreditem Fred Againa a songwritery Maxem Martinem a Oscarem Holtrem.
1: Express Top. Číslo 6.

Ain't in LA a slovenská zpěvačka a textařka Adela, celým jménem Adela Jergová. Píseň slouží jako třetí singl z jejího vysoce očekávaného debutového studiového alba Prima. Skladba zaznamenala historický úspěch, když se stala vůbec první písní od slovenského umělce, která se probojovala do prestižního amerického žebříčku Billboard Hot 100. V digitální chart je pátá na Slovensku a v Česku na 13. U nás na Expressu je na 5. místě. Čtyřku má single Lonely in the Future od amerických The Strokes, který vyšel před měsícem jako třetí píseň na jejich 7. studiovém albu Reality Awaits. Skladba, produkovaná legendárním Rickem Rubinem, vzbudila pozornost médií i fanoušků, protože funguje jako uvolněný, ale velmi přísný diss track namířený proti současnému hudebnímu průmyslu, hudebním kritikům a popovým hvězdám. Toto je čtyřka The Strokes, Lonely in the Future.

0: Look at my life je single americké zpěvačky Gracie Abrams, který slouží jako druhý single z jejího třetího studiového alba Daughter from Hell. Skladba se zároveň stala ústředním motivem pro její nadcházející celosvětové turné The Look at my life tour, plánované na přelom let 2026 a 2027, a spolupracovala na ní s osvědčenými producenty Danem Nigrem a Aaronem Desnenem. To byla trojka našeho playlistu tohoto týdne. Dvojku má Jazzy, která má nachystané debutové album Peace and Patience a oficiálně vyjde 23. října. Pro dublinskou rodačku a velký objev irské elektronické scény představuje tato deska zásadní milník její dosavadní kariéry. Materiál na album vznikal na třech různých místech, v jejím rodném Dublinu, v Londýně a v Los Angeles. A obsahuje i single Invisible, kde je s DJem a producentem Chrisem Lorenzem.
1: Express Top. Číslo 2.

0: posloucháte Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Royal Blood, 10 over 10. Dufrau a Marie April, Nechci, novinka číslo 2. Mezi novinkami je Steve Lacy a Oh Yeah. Carlita a Sophie Tucker, Manhattan, novinka číslo 4. A poslední novinkou je Nia Archives a Georgia Smith, Get Me Down. Aktuální 10. místo, Tin Liquor a Hellslot, Edge of Forever. Devět, Peggy Goo a Ayra Starr, Woman. Beaches in Tennessee, to jsou Cage the Elephant a místo 8. Sedmičku mají Nothing But Thieves a Baby Cool Evelyn. Happiness is so sad, to je místo 6. pro Swedish House Mafia a zpěvačku Likely. Pět, Adela, Ain't in LA. Čtyři, The Strokes, Lonely in the Future. Na trojce je Gracey Abrams a Look at My Life. A dvojku má Jazzy a Chris Lorenzo, Invisible.
2: Express Top.
1: To byla rekapitulace dnešní Express Top na Express FM, rádio, které poslouchá týdně více jak 200 tisíc unikátních posluchačů. A ta skupina věrných se neustále zvětšuje, což je jasná známka toho, že hudba, kterou vám 24/7 posíláme éterem domů, do práce i auta, je opravdu výtečná. No a je to tady. Novou jedničkou Express Top se stává Charlie XCX se svým Wink Wink. Po týdnu na stříbrné pozici se skladba z alba Music Fashion Film konečně dostává na samotný vrchol žebříčku. Já vám přeju pohodový zbytek víkendu a za týden jsme s Express Top zpět.
0: Toto je nejhranější

0: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
1: Já tady žít nebudu.
0: O vztazích, které nejsou jednoduché.
2: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
0: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Oh.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
6: Nebudu doma na Expressu.
5: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
7: Express.
0: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
7: Express FM.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

Sunday night cream.

0: Cream.
1: Cream.
2: Sunday Night Cream.
0: Na 90,3 FM.

Monday Night Cream.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba na prvním místě.

0: repríza pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Sunday Night Cream.
1: Jazz.
0: Chill out.
1: Soul.
0: Groove.
1: Funk.
0: To je Sunday Night Cream.
1: Cream na Express FM.
2: Listen. Music.
3: Hi, everybody. And how are you today?

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express. Express.
3: Music first.
2: Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Express.
1: Express FM. Novinka. Express FM.

řeknu ti to znova. Krev není voda. Krev není voda. Není voda. Krev. Rap. Krev. Krev. Rap. Krev není voda. Řeknu ti to znova.

Krew není voda. Voda není krev. Krev není voda. Zase rok 9-7 a nebo 9-8. Každopádně dávno tomu to nastal posun. O level dál, do tvý doby jsem na stage.

knock knocking. Na nebeskou bránu, na všechny strany, dáváme vědět světu, že tu nejsme sami. Za náma davy, díky, že jste tu s námi, připijím na vaše zdraví. Dámy.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Music. First.
2: Express FM.

Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr.